0: zase jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, vej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Musím fakt, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Tyjo, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Je to už 40 let, co se Maidni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Radio.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Rodiny, máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu seniorpasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dřív řekl, že si za svými vyjádřeními stojí. Není vyloučené, že by soud dnes mohl ve věci rozhodnout. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jímž programu jsou předlohy, ve kterých jde například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Čínský prezident Xi Jinping ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Si přistál u Washingtonu, kde ho osobně přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Oba světoví lídři budou dnes jednat o obchodních sporech, bezpečnosti umělé inteligence nebo propuštění dvou amerických občanů vězněných v Číně. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají podruhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, přes den nás čeká přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky a až později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava. Opatrně ve Zlíně na Štefánikově ulici. Máme tam hlášenou nehodu, kde se srazil nákladák s osobákem.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Pěkný malý pátek vám přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: 3 minuty po šestý ve čtvrtek 24. září. Dnešní lidová pranostika říká, kdo už se stihnul polít kafem, ten je prase, takže já se dobrovolně hlásím.
5: Jsi se spolil?
4: No, já jsem tady šel otevřít tady šli nějaký nový moderátor, že na záskok vedle na Hitko a jak jsem jim otevíral, tak jsem na sebe vylil půlku kafe, takže...
5: A víš, jak se tomu říká?
4: Vím.
5: Pro dobrotu na žebrotu.
4: Ano.
5: Měl si nechat za dveřma.
4: Přesně tak. A nemám tu dobrotu ještě dneska žádnou. No a ty máš něco pod očima, nějaký kruhy takový červený, co to je?
5: To jsou eye patch, abych byla krásná a neměla vrásky.
4: Jako oční nálepky?
5: A protože jsem od 3 do 4 blila, tak jsem si říkala, abych byla krásná.
4: No tak doufejme, že to nebude pokračovat mezi 6. a 9.
5: Tady pobleju za ty blbý otázky ráno. A nemáš střevní chřipku? Říkám ne, otrávila jsem se Indii, děkuji za optání.
4: No tak já jsem...
5: aby starostlivý kolega měl starost o mě, tak úplně jak měl o sebe. Já myslela, že o mé...
4: No tak samozřejmě.
5: Říkám, buď rád, že jsi mi to neřekl do ksichtu. Já bys měl mojí botu obtisklou na obličeji.
4: Jako, jak přátelé slyšíte, opět jsme naladěni, někteří z nás skvěle, někteří z nás, že by člověk blil, takže jdeme na muziku Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Rock Radio.
1: 14 minut po 6. hodině ranní Giant dohrávají I'll see you in my dreams. Uvidím tě ve svých snech, ale to až potom, co se dneska pořádně rozcvičím. Za mikrofonem vítám Anabel Šípkovou, která nám s náladou sobě vlastní nandá zase dneska do těla.
2: Chtěla bych říct, že dneska to bude pro lidi, kteří jsou na tom jako já, to znamená, že mají žaludek na vodě. Pokud jste včera chlastali, tak tato rozcvička je ideální pro vás. Dneska se nebudeme příliš přepínat. Takže jestli jste včera trošku přehnali nějakou oslavičku a dneska jste se probudili s pocitem, že váš žaludek dal výpověď, tak tato rozcvička je právě pro vás. Začneme zlehka. Nádech, výdech, nádech, výdech. Doporučuji žádný prudký pohyby, protože by jsem nerada opakovala to, co se mi dělo v noci a nerada bych tady na náš rádiový pult vyvrhla snídaní, kterou jsem ještě teda zatím ani nepozřela. Poté zkusíme trošku protáhnout ruce. Protáhneme si je ze všech stran, doprava, doleva, dopředu, tak, abyste prostě aspoň měli funkční ruce, když zbytek těla nespolupracuje. Každopádně tchýně by vám na to stejně řekla, že si za to můžete sami, takže ty se radši na nic neptejte. No a já vám přeju hlavně dneska, abyste přežili dnešní den bez dávení a gratuluju vám k tomuto sportovnímu výkonu.
1: Děkujeme, Anabel Šípkové, pokud vás právě přepadly deprese, tak se klidně můžete pobodat, jinak to bylo krásný samozřejmě.
2: Od zítra začnu dělat psychoterapie.
0: Rock Radio.
1: Jdeme dál, pojďme si dát Katapulty. Ježiš, a Hlupák
2: skvělá, Váha. To je skvělá píseň, to mě baví.
1: Tak jí dáme.

0: KSD, může být jednoho z vás, když nám napíšete na Facebook, na Instagram, připíšete vaše telefonní číslo a budete zvedat po 8:30 telefon.
1: Držíme palce. A za chvíli škorpíci, you and I, ty a já. Počkej, co to je z trháku, ne? Jen já a ty, jak dva ptáčkové, tadada, a nic.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Rok

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se

0: převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Scorpions, You and I, ty a já, 2 minutky po 6:30 na Rock Rádiu. Je čtvrtek, pojďme na zprávy.
1: 18, ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, krátce po 6:30 jdeme na rychlé zprávy. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou a bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila plán znovu vybudování válkou zničeného pásma Gazy, a to v hodnotě v přepočtu asi 52 miliard korun. Plán, který zástupci rady prezentovali během zasedání valného shromáždění OSN, zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Na D8 se bouralo ve směru na Prahu, na 12. kilometru se srazily 2 osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a ve Zlíně se stále řeší nehoda na Štefánikově ulici.
5: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Jedeme dál. Dáme si v divokýho Byla a jejich tsunami takhle po ránu.

0: kulendárium.
1: 6 hodin a 38 minut se pojďme podívat na dnešní gratulace. Je čtvrtek 24. září. Svátek slaví Jaromír, případně Jaromíra, Mercedes, Griselda a Terence. Takže Anabel, tvoje kára dneska slaví narozky.
2: Jaká kára?
1: Mercedes.
2: Jo, Mercedes, já už jsem to
1: pochopila. Ty máš dneska hodně dlouho.
2: Já mám hodně dlouhý vedení, já na něm sedím a hodlám se odsednout, až odsaď budu odcházet.
1: Tak pojďme na nějaký další oslavence. Můžu dneska vypíchnout Ivetu Blanarovičovou, českou herečku, která slaví 63 let, je to neskutečný, ale čertík z princezny Zemlejna, který je malej, ale šikovnej, už je i starý, ale šikovnej, doufám, že jí to neurazí.
2: Ne, to ona to stejně takhle brzo ráno neposlouchá.
1: Já se taky myslím. Já mám tu hlášku rád, já jsem malej, ale šikovnej, akorát vždycky říkám, já jsem malej, ale úplně levej a nic nevydržím. A funguje to.
2: Děkuji, že jsi nám takhle řekl.
1: Není zač. Pojďme na muzikanty. 55 let má britský bubeník Peter Salisbury, spoluzakladatel kapely The Verve.

0: No a 85 let by dneska oslavila klávesačka a zpěvačka Linda McCartney, zpěvačka Paula McCartneyho a členka jeho kapely Wings. Po takhle krásný písničce se úplně bojím říct, že gratulujeme.
1: Jak bojíš, se nejtěžší na můj krásný zpěv?
0: Ne, jsem úplně načatej.
1: Jsi načatej?
0: Jo, jo.
1: Tak pojď. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Hele, konečně jsem se do tebe vcítil a vím, jak ti bylo. Ne, když jsi dneska zvracela tu Indii, tak už vím, jak ti bylo.
1: Děkuju.
0: Není záž, ne, bylo to krásný, jako vždycky. Pokud jste vyhudrovali při tomhle tomu zpívání, tak gratulujeme, přejeme všechno nejlepší. A za chvíli posíláme Red Hot Chili Peppers a jejich By the Way.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nevešlo do zpráv.
1: Každý den je důvod pro něco vstát a 9 minut před 7 vám ho dá Zuzka.
2: Mám pro vás trošku bizarní případ, který teďka musela řešit policie na Floridě. Jedna žena tam byla zatčena poté, co unesla genetika a nutila ho, aby její kočku udělal nesmrtelnou.
3: To udělám já, až se bude blížit Buráčkův konec.
2: Ona tvrdila, že prostě si život bez svého mazlíčka neumí představit a požadovala využití tajných technologií, které by zastavily stárnutí.
3: No a pánovi se to asi nepodařilo, co?
2: Pánovi se to asi nepodařilo, ale nějakou dobu ho dokázal držet v zajetí a nakonec teda policajti je tam přepadli a osvobodili ho.
3: Takže v USA dostane tak do životí až trest
2: jako
3: smrti.
1: To křeslo.
2: Trošku se obávám, že nebudou přihlížet na ty vlastně dobrý úmysly.
3: No, taky si myslím, že ne. Myslím si, že si tím zařídila docela příjemný důchod s pravidelnýma svačinama a obědama na tácku.
1: Tak, v celé smrti, dokud ti nepopraví za 5 let a kočku nehodí pod auto.
3: Jo.
1: Takže vlastně nepřežije ani jedno.
3: No,
1: takže se jí to
3: moc
1: povedlo.
3: Moc se to nevyplatilo. Pojďme si říct, že tenhle tah nebyl nejchytřejší.
2: Tak už víme, co nedělat.
1: A mě by zajímalo, kde tyhle ty...
3: U nás bys dostala podmínku za nepříčetnost, takže to je v pohodě.
1: Mě by zajímalo, kde tyhle ty lidi berou vždycky tu sebejistotu, že ty tajné technologie strašně jako existujou a...
3: Já tomu taky věřím.
1: Jo? Hmm. Jo, že to umíš jako udělat nesmrtelnou tu kočku?
3: Nesmrtelnou nevím, ale prodloužit jí život minimálně o 10 let určitě, jo.
1: Dobře, takže se těším na zprávy, co se nevešly zhruba za 5 let.
2: Proč jste utíkali z té Belgie? Můžeš nám to připomenout?
3: Ne, nebudeme se o tom bavit.
1: Mrozí žili nějaký pokusy. No nic, tak si užijte písničku. Rock.

0: Za minutku 7.
1: A o tenhle krásný konec si nás chtěl připravit.
0: Ano. Já bych vás připravil o všechno, o co jen můžu.
1: Já vím, no ještě se nenecháme.
0: Jsem totiž zloděj hezkých konců. Každopádně tenhle ten konec bohužel přichází, přátelé, bude 7 hodin ráno za chviličku, takže si dáme zprávy se Zuzkou a potom zase
1: pro
0: zpátky.
1: Nás to není konec, ale pouze začátek dalších 2 hodin práce, takže pojď.
0: Jubí!
2: No. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme minutku po sedmé, jsou tu další zprávy. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moct rozhodnout taky o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal víc než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích a překročil tak meze svobody projevu. Indonésie už několik týdnů bojuje s lesními požáry, které zahlcují ovzduší hustým kouřem. Ve více než čtvrt miliardové zemi lékaři od srpna zaznamenali na 175 tisíc lidí trpících dýchacími chorobami. Přes 40 tisíc případů sahajících od kašle přes bronchitidu až po závažnější onemocnění, jako je zápal plic, se týká batolat. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové Ligy národů. Vítězství soutěži obhajují Portugalci, v jejich dresu nebude chybět 41letý útočník Cristiano Ronaldo. Rock Radio, počasí. Dneska bude oblačno i zataženo, přes den čekáme přechodně proměnlivou oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky poušky, a až později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D8 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, jedna na 15. kilometru a druhá na 12. kilometru, tvoří se tam kolony. A na D49 se bouralo ve směru na Frištách na 1. kilometru.
2: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Slušnej rok. Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať vaše kočka přežije dnešní ráno stejně jako vy, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 4 minuty po 7 hodině ve čtvrtek 24. září. Přátelé, ještě máte hoďku a půl, abyste nám psali do Messengeru nebo kamkoliv, že pro vás máme akuvrtačku Stanley. Ano, to je jméno.
4: Zní to jako hodinový muž a je to tak. Je to takový domácí pomocník, kterého můžete použít dle vlastních potřeb. Sami.
3: Já jak na tebe koukám, tak přemýšlím, co by si s tou vrtačkou dělala.
4: Já nic.
3: Jako jediný, co by nikdy neviděla,
4: skříně,
3: přesně vruty by nikdy neviděla.
4: Ne, to jako já jsem levá na obě ruce a vím to o sobě, takže jako na tyhle ty věci si platím lidi, kteří to umějí.
3: Tak přátelé, pokud je tu někdo, koho si Anabel platí a má rozbitou
4: viděl,
3: vrtačku.
4: Počkej, ty jsi viděl, jak jsem přilepila ty zrcadla a myslím, viděl, že to je všeříkající.
3: Anabel má doma velice geometrický, odvážné zrcadlo.
4: Vypadá to, že to lepil slepec, který u toho byl otočený zády, jako je to fakt super.
3: Ne, jako je to v obýváku, je to částečně na křivo, částečně na chodbě a částečně zvenku, je to skvělý. Vůbec nevím, jak to udělala.
4: Trepila jsem se, bez vodováhy, ale víc.
3: No právě. Tu budeme rozdávat příště, ale dneska teda máme tu vrtačku, tak se o ní pište do našich vzkazníků. Pojďme na muziku. Lucie, nejlepší, kterou znám, to je o tobě.
4: To já vím, díky.
1: Rock Radio.

0: Ramones, Rockaway Beach v 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu. Přátelé, máme tady teď jednu hudební novinku, kterou určitě ocení všichni fanoušci Tří sester a nebo jejich šéfa Fanánka, protože Fanánek slaví letos 60. narozeniny, nadělil si průřezový album Fan 60, kde je 14 songů z jeho kariéry, ať už s Třema sestrama, nebo z Hagenbaden, nebo ze solovky Jevany, nebo třeba různý hostovačky s Alkoholem, nebo Business. No a taky je tam jedna novinka, která se jmenuje Moravian Rap Schody. Nevím, jestli jste to četl anglicky nebo ne. Každopádně v podstatě tam Fanánek zpívá při cymbálu, jak hulí trávu na jižní Moravě. Já bych to radši pustil.
1: Pust to.
0: Škoda, že nevidíte Anabel výraz teďko.

0: jako...
1: Já myslela, že bude rapovat.
0: Ale to tam pak taky někde je.
1: Fakt?
0: Asi jo.
2: Já bych chtěla říct, že já mám silný odpor k cymbálu od té doby, co můj ex měl matku cymbálistku a byla to největší...
0: Největší matka.
2: Největší... Já to nemůžu říct.
0: No to neříkej, to neříkej.
1: Rap máš ráda, ne? Honza tam měl dát tu část tím rapem, to by mě zajímalo.
2: Jo, rap mám ráda, ale já musím říct, že já jsem milovala i cymbal, ale já pokaždý vidím ten její tupej ksicht, já to nemůžu slyšet prostě.
0: Čiže zkusíme se proklikat dál.
1: Ha, to bylo ono, ne? Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice, kolem ovce z Koronice, kde pár milých týpků...
0: No každopádně si to puste na YouTube, celý je to tam i s krásným klipem. A kdybyste si chtěli o Farankovi něco přečíst, tak už 2. října vychází jeho monografie Loufananek Hagen. Život je takovej a jiný nebude, to je zase tip pro to, kdybyste chtěli nějakýmu čtenáři dát něco pod stromeček. Tak vše.
2: Třeba cymbal.
0: Třeba cymbal. Guano Apes, Lords of the Boards, právě teď na Rock Rádiu.

0: I need a hero, zpívají skeleti. Potřebuji hrdinu v 7 hodin a 21 minut. Někoho, kdo mě trošku probere a pak mě pozve zadák třeba na naše 18. narozeniny.
1: Tak to ti obojí můžu splnit prakticky.
0: Fakt? Koupíš mi lupená?
1: No nekoupím, já tě tam protáhnu zdarma, jsem VIP, víš.
0: Zadem?
1: Zadem, jo, přes hajzly, potrubím, budem spodem.
0: Vždycky, když mi někdo říkal, nebo já tě protáhnu zadem, tak jsem si říkal, že to trošku smrdí.
1: Zní to trošku jako velmi, jak to říct, no.
0: Divně. Nicméně minimálně. Na našich 18. narozeninách to samozřejmě smrdět nebude, doufejme, maximálně samochválou, protože už 7. listopadu budeme slavit ve Zlíně ve sportovní hale Datart ve formě obrovský traktace, že už nám je 18.
1: Ano, jsme plnoletí a to si žádá oslavu, takže s třema kapelkama naběhne celý rock rádiový tým na pódium a předvede tam exkluzivní show, u který vy nemůžete chybět, takže si kupte včas lupeny, aktuálně jsou za nejlevnějších 790 korun, pak už budeme jenom zdražovat, seženete na našem webu www.rokovýradio.cz, bude tam křest, všechno možný, že jo? Křest, kurvy, chlebíčky a tak. A co si vzpomenete?
0: Jako takhle bych zase kalendář rockerek až úplně neoznačoval, ale dobře.
1: Já jsem se nebavila o rockerkách.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: Co si tlevíš?
0: Jednak, no nic, že si nemyslela rockerky, to mě pobavilo, to no. Je takový inside joke tady náš a kromě toho teda se bavím i tím, že tam máme sponzorák, který je pro Alpecin pro vypadávání vlasů. Nevím, jestli mi tím chtějí něco říct, nebo
1: nebo někomu
0: jestli dostanu nějaký vzorek zdarma.

0: Dimitri a Černobyl právě teď na Rock Rádiu pár vteřin po půl osmí. Vždycky, když slyším tuhletu pecku, vzpomenu si na seriál HBO šestidílnej, který právě o tragédii v Černobylu pojednává velice obrazně a velice pravdivě. Tak pojďme na zprávy, tam se taky dozvíme nějaký obrázky.
1: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Hala se propadla střecha. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a v půl šesté požár lokalizovali. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila plán znovu vybudování válkou zničeného pásma Gazy v hodnotě v přepočtu asi 52 miliard korun. Plán zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou sedmou sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku čekáme přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 10,5 kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Hradec na 62 kilometru. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 11 kilometru, tam auto narazilo do svodidel. A na D8 se zdržíte kvůli nehodě na 15 kilometru ve směru na Prahu.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Udělám pro lásku cokoliv, ale neudělám nic v 7 hodin a 38 minut.
1: A co uděláš pro mě?
0: Řeknu ti teďka, že pokud jsi se zaregistrovala do výběrovka o lístky Oasis, tak dneska začnou chodit maily s kódama.
1: Takže jsme načatý, protože ty jsi mi slíbil, že mě vezmeš sebou, tak ano. Já doufám, že nám to neklapne, ale tak budeme si držet
0: ty
1: palce.
0: Ty jsi ale hodná. No přátelé, pokud náhodou byste chtěli ještě pustit nějakou korunu navíc, kromě lístků, tak věřte, že teď do aukce bude mířit víc než 100 hodin neslyšených nahrávek Oasis z největší nebo nejslavnější éry kapely v 90. Je tam prej 63 kompletně nahraných koncertů, záznamy ze zkoušek, záznamy ze zvukovek, nějaký formální rozhovory bratrů Gallagherů. Nahrávky jsou všechny vytažený přímo z mixážního pultu, což je sranda, že to jako není nějak smíchaný, prostě tak, jak to zahráli, tak to tam je. A paradoxní nebo pozoruhodný na tom je, že ta kolekce prej má odhadovanou hodnotu 1,2 až 1,6 milionů liber, to je 1,5 milionu krát 25 nebo 28, nevím, kolik je teď libra přesně, 28 korun asi. Mm-hmm. Bude se to dražit 3. října, ještě tam jsou nějaký setlisty, itineráře, tour, je tam nějaká kytara k tomu a všechno, je to takový jako velký balík. Mě by zajímalo, kdo za tohleto ty prachy dá, čověče. 25, 30, 40 milionů.
1: Ale lidi jsou různí a mají různý záliby.
0: Myslíš, že to má někdo jako fetiš třeba nebo úchylku?
1: Tak tyjo, P. Diddy měl doma 60 milionů litrů dětského oleje, prostě lidi utrácejí za různý věci. No.
0: Počkej, to je olej, co se vyrábí z dětí, nebo?
1: Já se radši neptám.
0: Dobře, tak přátelé, pokud chcete, jinak dneska nezapomeňte čekovat e-mail, pokud jste si napsali o lístky. Dneska to začne chodit. Za chvíli začne chodit Aleš Brychta a dáme si jeho barák na odstřel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Za 7 minut bude 8 hodin ráno, ladíte Rokový rozjezd, kde jinde než na Rock Rádiu. Battle Beast dohráli Oko bouře a já znám jednoho člověka, který ještě dokáže bouřit tak, až sousedům padají obrázky ze zdi.
1: No prosím tebe, prozrať mi jeho ctěné jméno.
0: Je ctěné, myslíš?
1: No nevím.
0: Začíná na M.
1: Je znectěné?
0: Mhm.
1: Marceli, jsi to ty?
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop. Tak třeba Březolupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve fletreku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků. Tomu tak bude, pro ty je totiž Březolupský závod v posledním sezóně. Startuje se o 1:30 a kromě klasiků se v Březolupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesně i v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havličkův Brod, tam se bude taky v sobotu areál Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10 hodinou dopolední.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Whitesnake se na Rock Radio ptají, je to láska? Minutu a půl před 8 hodinou raní. Já
1: je
0: myslím,
1: to
0: že
1: láska?
0: Jo? Já nevím, tak co? Posíláš vězeníčka, nebo... Mě by zajímalo, co by se dělo, kdybych tady neměl že dvě ženský, ale mužskýho kolegu, jestli bychom tady taky nezavěli. Je to láska?
1: To bychom si pláceli bambulema.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dřív řekl, že si za svými vyjádřeními stojí. Není vyloučené, že by soud dnes mohl ve věci rozhodnout. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu. Na jejímž programu jsou předlohy, ve kterých jde například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Čínský prezident Xi Jinping ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Xi přistál u Washingtonu, kde ho osobně přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Oba světoví lídři budou dnes jednat o obchodních sporech, bezpečnosti, umělé inteligence nebo propuštění dvou amerických občanů vězněných v Číně. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, přes den pak čekáme přechodně proměnlivou oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
0: Na Mytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Na Mytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
1: Bouralo se na trase Český Těšín-Opava, když pojedete po silnici číslo 11, pozor v Ostravě na 289. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 10,5 kilometru. Bouralo se taky na jižní spojce, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D8 dvě nehody ve směru na Prahu na 24. a 15. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Práci. Parádní babí léto vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 8:04 ve čtvrtek 24. srpna.
1: Jako babí léto, jako pro babky, jo?
0: No, dnešní lidová pranostika říká, že od početí svatého Jana na mnoze babské léto se začíná, takže holky, je to vaše.
1: A kdy je svatý Jan?
0: To je, nevím, asi včera, nebo dneska.
1: Jsi měl svátek?
0: No, svatý Jan možná, tak víš, že jsem svatý. Vidíš tady to nad tím, to není zářivka.
1: To je pleška.
0: Ano. Nakonec to zase vylez úplně obyčejný skinhead. No tak nic, přátelé. Tady Honza z Ústí by vám rád nabídnul už za půl hodiny další akuvrtačku Stanley. Nejvíc teplý jméno, který si můžete představit, ale
1: podle
0: ta vrtačka maká.
1: No.
0: Nemám. Ale když si to tak bylo, musíš brát, že ten kalendář je starý.
1: Jo, takhle, on se aktualizoval a už Honza neslaví teď, ale třeba za půl roku až.
0: Ano.
1: Aha.
0: Tak každopádně jo. Ta vrtačka,
1: ano,
0: to platí.
1: Ano, vrtačce platí, můžete si provrtat zdarma prst, takže nám napište Instagram, Facebook, telefonní číslo a pojďte do nás.
0: A my už jdem do vás, dáme si krucipisk. Holky, pojďte tohle ten název tojí písně přečíst spolu na tři, já to miluju. 3, 2, 1, teď.
3: Láska je kurva!

0: You're a Heap a Easy Living, jak snadné je žít, zpívají MiG 21 v coveru týhletý krásný pecky z roku 1972.
1: No ono moc snadný to žití není, si pojďme říct, když budeme úplně jako upřímný takhle mezi námi děvčaty.
0: No jako musíš něco vydělat, je to všechno čím dál tím dražší, ty platy rostou pomalejc než ty ceny, co si budem?
1: Jsem byla předevčírem v Lidlu a chtělo se mi plakat z té poloprázdné tašky za 1000 korun.
0: Já když tady chodím žebrat na Karlův most, tak si tam s umělou nohou vydělám víc než tady za celý ráno.
1: No a nemůžeš mě vzít někdy sebou, prosím?
0: Můžu. Děkuju. Můžeš tam tancovat u toho, jak tam budu ležet.
1: No to zní jako skvělý koncert.
0: Každopádně máme 8 hodin 13 minut, já jsem zase chtěl mluvit o něčem jiném, nevím, jestli to má ještě cenu, ale asi má.
1: Ne, půjčíme si nohu od fanánka, jdeme odpoledne.
0: Náhodou fanánek, ten má úplně dobrou nohu, já jsem ho viděl loni,
1: no
0: jsme se viděli třeba na tom focení.
1: Nehodili, máš pravdu.
0: No, a tam jsem si říkal, tyjo, která z nich, jak to, to vypadá dobře, chodí všechno super. No. A v 60, takže ho zdravíme
1: tak
0: ještě jednou. Tak
1: okradem tady nějakého bezďáka o nohu a půjdem odpoledne, jo?
0: Mě by zajímalo, jestli někdo tohleto z našich posluchačů zažil, že by takhle si vydělával tímhle stylem.
1: Napište nám, pokud si někdo takto vyděláváte.
0: Pokud si jako půjčíte umělou nohu, někde si sednete, nebo takový to bulharský dítě, že jo, jak tam vždycky ty báby sedějí a brečej a ty jim hodíš pár euro, což už dneska většinou tam vždycky mají dojemně, že jo, ty 5-10 eurovky nad spaní, aby
1: no,
0: jim tam jako kápla.
1: No, teď už jsem viděla dokonce somráka, který měl vlastní QR kód, tak to mě šokovalo teda. Jakože měl normálně na tom kufru QR kód, nedělám si srandu, jako.
0: No tak protože terminál je drahý, tam platíš procenta, ale když tam dáš to QR kód, tak se...
1: QR kódík zdarma, bez tak procentíček.
0: Se normálně slituje, kde
1: jaký
0: cizinec mladej.
1: Takže si musíme taky udělat QR kódík, vytiskni ho, prosím tě, než vyrazíme.
0: To je chytrý.
1: Že jo?
0: Přátelé, pokud chcete
1: žena
0: žebrat, vytisknete si QR kód a jedete. No chtěl jsem říct něco úplně jiného, tak si to řekneme za chvíli. Pearl Jam, Jeremiah, právě teď na Rock Radio.

0: oda.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Panoptiko a Bátory, taková naše klasika na Rock Rádiu, minutku po půl devátý. Je čtvrtek a i ve čtvrtek se ve sportu dějou určitě samý zajímavý věci, o kterých já nic nevím, ale tady Zuzka by mohla. Zuzko, víš něco?
1: Něco jo, ale že by to bylo tak zajímavý, to si nejsem jistá.
0: Tak se tvář aspoň.
1: Jo,
0: to
1: je to moc zajímavý, poslouchejte.
2: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio Sport.
1: Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předhrávce čtvrtého kola v Hradci Králové. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou sedmou sezónu v evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. A osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se pozor ve směru na Hradec Králové. Na 61. kilometru máme hlášenou nehodu náklaďáku. Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 24. kilometru. V Ostravě se bouralo na silnici číslo 11, na trase z Českého Těšína do Opavy na 289. kilometru a v Praze se dejte pozor na Černokostelecké, i tam se bouralo.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, bylo to nádherný a teď už si dáme Metaliku, která je neméně zajímavá a zahraje nám asi 25-minutovou pecku The Unforgiven 2.

0: Metallica nám dohrála na Rock Rádiu The Unforgiven 2 v 8 hodin a 40 minut, což je nejvyšší čas, protože, přátelé, jedna další vrtačka Stanley tady čeká na někoho z vás.
1: Ano, kdo rád vrtá, i kdo rád nevrtá, ale chtěl by začít vrtat, tak právě teď si vemte mobil do ručky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jenom pár vteřin před 8:45 jsme zpátky a máme tady dnešního šťastlivce, kterým je Lukáš z Čechovic u Prostějova. Říkám to správně, hezký ráno.
1: Jo, hezký ráno přeju.
2: Krásné ráno.
0: Čauky, my tě zdravíme. Tak prosím tě, Stavmat stavebniny ti právě teď věnovali akuvrtačku Stanley. Co ty na to?
1: No to je skvělá zpráva, ta se bude hodit.
2: Ale raduj se víc, to bylo takový jako nudný hrozně. Jako máš pískat, jásat, rozumíš, bouchat šáně, no to už super. Je lepší. Ať máme nějaký aspoň jeden monitorovaný stup, že někdo měl radost a nebude to prodávat na bázoši, víš?
0: Tak já nevím, jestli se Lukáš taky třeba nebojí toho pomenování, jako Stanley. Já bych se bál trošku, když se vrtačka jmenuje Stanley. Ty se nebojíš?
1: No, snad si nějak s ním poradím.
2: No, aby na tebe něco neskoušela takhle večer. Bacha na ní, zavírala bych jí do skříně na zámek.
1: Nebo určitě, doufám, že bude v kufříku.
0: Tak, nebo jí aspoň vyndat baterku, aby náhodou nevybíjela, nebo něco neprováděla. A. Prosím tě, a co ty plánuješ s akuvrtačkou v nejbližší době dělat?
1: No, manželka bude mít radost, že ji konečně po půl roce přidělám poličku.
0: Tak a kam jí chce tu poličku, prosím tě?
2: Tak asi na zeď, ne? Kam by jí asi chtěla, prosím tě?
0: Tak jasně, ale jsi jako na záchod prostě na toaleťáky, nebo prostě do dílny, nebo...
1: Ne, do obýváku na Lego.
0: Počkej, na Lego? Máte Lego?
1: Na Lego modely, no.
2: Máte Lego a mohla bych ho vidět?
0: No tak Lego, to je v dnešní době docela dobrá investice, to za 20 let bude mít hroznou hodnotu, že jsou tu nějaký takový ty velký stavebnice?
1: Velký, malý, všeho možný, no. Manželka se v tom vyžívá, takže...
0: A je teda sběratelka šílená?
1: Jo. No a když to vidím, tak se mi kroutí kolikrát oči, kolik to stojí.
0: Hele, ale to je fakt investice, která tam zůstane. Na rozdíl od té vrtačky, kterou máš díky tomu zadarmo. No tak prosím tě, Lukáši, my ti držíme palce, ať se to povede přivrtat. Počítám, že ta polička bude asi obří, protože toho Lega je hodně. A jinak,
1: no,
0: není nejmenší. No. A jinak ti samozřejmě přejem krásný ráno. Ještě jednou gratulujem a zase se někdy ozvi. Budem rádi.
1: Super,
2: měj se krásně a opatrně na prstíky a další orgány, papa.
1: Děkuju, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: Já si myslím, že jestli si něco nemáš dát, když vrtáš vrtačkou, tak to jsou houby magický.
2: To určitě ne, nežerte ty lisohlávky před tím vrtáním.
0: My se je dáme od kabátů, tyhle sežerem určitě.
4: Už budem spolu navždycky.

0: Brothers of Metal a jejich Kaunas Dagas na Rock Rádiu 6 hodin před 9. Jeden z posledních, lépe řečeno předposlední song, který dneska dáme.
1: Je to tak.
0: Já mám pro tebe ještě takový malý překvapení.
1: Ano.
0: Ty máš ráda Kurta Cobaina.
1: Miluju.
0: Máš ho do dneška vyvěšenýho na záchodě. A dneska je to přesně 35 let, kdy vyšlo legendární album Nirvány Nevermind.
1: No to je krásný. To zase ten pán přijde s nějakou žalobou, jak je na tom albu.
0: No rozhodně. Každopádně dneska, pokud bys chtěla, tak si udělej radost a pusti tuto desku. To jsem ti chtěl říct.
1: Já jsem si chtěla pustit Slunce seno, ale ještě to zvážím.
0: Jo, to je blízko, no. Kurt Cobain nebo Slunce seno a stará Škopková, to je jako kdyby stáli vedle sebe.
1: Pepo, ty a starej, no neblázni, nejlepších letech. No nic, mějte se krásně a zítra, páček, sliváček.
0: No nevím, možná zítra, možná nikdy, čau.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal víc než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, překročil tak meze svobody projevu. Indonésie už několik týdnů bojuje s lesními požáry, které zahlcují ovzduší hustým kouřem. Ve více než 250 miliardové zemi lékaři od srpna zaznamenali na 175 tisíc lidí trpících dýchacími chorobami, přes 40 tisíc případů sahajících od kašle přes bronchitidu až po závažnější onemocnění, jako je zápal plic, se týká batolat. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové Ligy národů. Vítězství soutěži obhajují Portugalci. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, přechodně pak proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Hradec Králové na 61. kilometru se řeší nehoda náklaďáku a bouralo se taky na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 10.5. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
3: Tak všechno?
0: Všechno.
3: Bo ještě něco chceš říct?
0: Já řekla už jsem dneska toho řekla, že...
3: A hodně jsi mluvila?
0: No tak ty zprávy většinou jsou takový dlouhý, že mám pocit, že jako vlastně už jako stačí.
3: A jinak přes ráno takhle ne? Nepustí tě ke slovu ty dva, jo?
0: No já je vůbec nepustím ke slovu, to nemá cokoliv jako cenu dodávat, protože tady je opravdu divočina.
3: Divočina?
0: No, ráno.
3: Tak to trošku uklidníme. Ano. I když, hele, máme tady hned první položku v playlistu, Baby Metal.
0: No, tak to uklidníme teda.
3: To je teda masakr.
0: To je no.
3: Ale to se jim povedlo, jako to, ono to jako sype teda neskutečně. To jsme jeli se Šárkou v autě a... Začalo to hrát a asi po 10 vteřinách. Co to pouštíš, Kamile?
0: Jako zajímalo by mě, kolik lidí se v tomhle tom zhledne, kolik lidí si tuhle tu písničku
3: oblíbí. Líbí se jim to, jo? Jsme to otestovali, líbí se jim to.
0: Tak to je dobře.
3: Tak jo, tak 4 minuty po 9. hodině, co chcete, to máte.

0: Ozzy jednou určitě, ale doufám, že to nebude tak brzo. See you on the other side a Ozzy Osbourne, rok 1995, deska Osmouzy se na Rock Rádiu 5 minut po 9:45. Tak dneska máme 24. Honza už před chvílí zmiňoval, že v tento den vyšla deska Nevermind od Nirvány, ale já bych zabrousil trochu jinam a připomněl jiný album, který si dneska můžete osvěžit a pustit. A věřím, že to bude stát za to, protože ho všichni známe nazpaměť. To je bez diskuze. Aspoň tedy my, fanoušci kapely Megadeth, protože se jedná o album Rust in Peace, který dneska slaví 36 let od vydání. Tak, máte motivaci na dnešní večer? Já myslím, že, jak jsem říkal, tyhle desky posloucháme furt. Já musím říct, že trošku jsem tady jako přemýšlel nad tím, který album Megadeth je pro mě jakože the best. A příští se mi tady dvě právě, Rust in Peace a to následující, Countdown to Extinction. Tak nevím, který z těchhle těch dvou, ale myslím si, že obě dvě mám úplně stejně, jsou naprosto luxusní, tak jestli jsem vám teď připomněl a hlavně se vás navnadil, tak ji dneska hoďte na gramec, jestli máte, nebo třeba i do CD přehrávače. Tady u té desky je zajímavý, že jsou dvě verze, protože Dave Mustaine, když dělal reedici, tak vlastně to nebylo jenom jakože zremasterovaný album, ale on ho i nově přemíchal a dokonce i dělal nějaký dotáčky, že měnil třeba nějaký kytarový vyhrávky nebo sola u všech těch reedic, který se dělali zhruba, myslím, že nějak 10 let zpátky, nevím. Tak to je strašně zajímavý si jako dát dvě verze, jo? Že si můžete dát tu původní a pak tu novou přemíchanou. Já jsem se tý nový přemíchaný hodně dlouho bránil, ale pak jsem zjistil, že ono to hraje fakt skvěle. Oni hrajou obě dvě, samozřejmě z nostalgie poslouchám tu první, tu původní, ale ta nová přemíchaná taky má něco do sebe. Tak můžete třeba, pokud znáte už nazpaměť tu původní, tak si můžete vzít tu přemíchanou. Každopádně dneska máte možnost Megadeth, Rust in Peace, 24.9.1990. Bon Jovi za chvíli na Rock Radio All That Remains a dáme si třeba i Mňágu až Džorb.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Dali jsme si Mňágo až dorp na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. No a co se týká našich narozenin, tak je tady standardní upozornění, že se konají v sobotu 7. listopadu, a to ve Zlíně v hale Datard. Samozřejmě Rock Rádio oslaví 18 let v éteru a vy to můžete oslavit s námi společně s kapelami, který nám přijdou popřát. Jsou to tři, který můžete vydedukovat z našeho promomateriálu, který najdete na sociálních sítích nebo na našem webu rokovýradio.cz, plus jeden hudební host, jedno překvapení večera. Takže toho bude hodně, stejně tak jako Rock Rádia, protože se můžete těšit na slušný rockerky, samozřejmě na tváře Rock Rádia, pokřtíme kalendář a skvěle se pobavíme. Takže jestli nechcete chybět, kupte si Lupen, máte možnost na našem webu, jak už jsem říkal, rokovýradio.cz za 790 korun ještě pár dní, protože s každým měsícem se budou zdražovat o stovku, to znamená v říjnu 890 a v listopadu potom 990.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a pokud se vám nechce čekat až do listopadu a chcete vyrazit někam už třeba tenhle víkend, tak si počkejte, protože pro vás máme připravený kulturní tipy, kde se co bude dít. A potom další muzika. Bryan Adams, Seven, anebo taky Svíti.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Předpověď počasí na následující týdny meteorology nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit světelná kopule, která nastolívá bílé to, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. No a fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhení Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí je zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, můžou se ojediněle objevit i bouřky. V Čechách teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
3: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě pohled na naše silnice. Podíváme se do Karviné, konkrétně v ulici Nádražní. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd. Tak tam počítejte s omezením. Jinak se to zdá být v pohodě a čistý, tak jezděte opatrně a šťastný dojezd.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rokový dopoledne.
2: Tak pokračujeme dál v rokovým dopoledni čtvrtečním s datem 24. září. Máme 5 minut po 10. hodině a Kamil Dráb je s vámi. Já vám přeju hezký den, ať už děláte cokoliv, odpočíváte, chystáte se do práce nebo už pracujete. Já myslím, že Rock Radio je při všech těch aktivitách dobrým společníkem. Minimálně slušní rokoví umělci, kteří jsou tady pro vás připravení. Queeny si dáme, dáme si taky Pain a na začátek sahneme do domácí databáze a vytáhneme vanastovky. Pojďme si dát Andělé.

Pictures of You a Last Good Night na Rock Rádiu 10 hodin a 22 minut. Za chvíli nás čekají Halloweeni a jejich Dr. Steen, což je píseň, která se objevila na druhém pokračování Klíčů, tedy Keeper of the Seven Keys Part 2. A je to píseň, která trošku přivodila problémy kapele v tom smyslu, že se nelíbila Michaelu Kiskemu, tedy zpěvákovi, který naspíval jak jedničku, tak dvojku. A demo verzi tedy musel naspívat Kai Hansen. Nakonec to vypadalo tak, že ten jeho zpěv tam zůstane, protože Michael Kiske si k ní cestu nenašel. A ta původní verze naspívaná právě Kai Hansenem zněla fakt jako dobře, ale nakonec firma i management se rozhodli, že Michael Kiske tu píseň přespívá, protože přece jenom už to byl v úzovkách rušivý element pro kapelu Halloween, protože Kai Hansen zpíval samozřejmě na prvních EPčkách a LPčkách, LPčku Walls of Jericho, ale později už jeho zpěv nechtěli. Možná, že i to byl ten důvod, proč potom Kai Hansen vlastně odešel z Halloween, protože měl pocit, že se chce realizovat i

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A tak jo, jako Slashovi to hraje, akorát by potřeboval nějakýho cenzora, protože na těch albech, který vydal, tak je spousta vaty, ale kdyby se tam objevovaly takovýhle písně, jako jsme slyšeli teď, a Axel to naspíval, vybral si z toho fakt jako ty bestovky, tak by to mohla být slušná deska Gánu, na který se prej údajně maká, ale asi evidentně tihle dva se nedokáží dohodnout, nebo nevím, on, Axel, je takovej jako puntičkář, což je dobře, protože on nepustí jen tak něco, co by nemělo být hodné jména Guns N' Roses, anebo případně jeho, což dokládá i deska Chinese Democracy, která se dělala fakt jako strašně hodně dlouho. A věřím tomu, že v tom přetlaku hudebním, který dneska je, tak pokud by Gáni měli vydat novou desku, tak fakt to nebude jen tak něco provizorního, ale muselo by to být velký, jak jsem říkal, hodný toho jména. A to si myslím, že je ten problém, protože když vidíme Slashe, který v podstatě vlastně toho ani moc nenapsal pro Gány, tak jak je produktivní, ale jak jsem říkal, dělá všechny ty desky tak nějak na jedno brdo a těžko z toho vybrat. Jsou tam jako kousky, které jsou něčím výjimečný, ale to jsou právě ty písně, které by měly být v rámci kapely Guns N' Roses, jakože ty nejlepší. Nevím, tak jak se dohodnou, protože Slash je hodně dobrý podpůrný kytarista, který umí zaranžovat kytaru a rozjet tu píseň do nějaký krásný fáze, ale potřebuje k tomu toho člověka, který ho trošku bude usměrňovat. No a to si myslím, že byl právě Axel v těch svojich věcech, protože Slash mu do nich dělal krásný kytary. Uvidíme, jak se dohodnou, no, jestli to nakonec klapne a jestli novou muziku od Gánu ještě uslyšíme. Každopádně uslyšíme za chvíli na Rock Rádiu Valda Gang, dáme si Uda nebo taky Beatles, no a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Rok

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Si ve středu pozdě večer našeho času zahájil třídenní státní návštěvu USA a dnes bude s Trumpem v Bílém domě jednat. No a 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
0: Rock Radio, počasí.
2: Jak bude dneska? Zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, můžou se objevit ojediněle i bouřky s teplotami mezi 12 až 16 stupni Celsia a na jižní Moravě tam může být i 18.
3: Nabití.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Nabití.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava.
2: Ze silnic jedna zpráva, konkrétně Písek, ulice Budějovická, překáží tam v provozu nehoda dvou osobních aut, tak s tím počítejte.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
2: Jdem si dělat radost, protože tady máme 11. hodinu, nebo respektive něco málo po ní, a vy víte, že v pracovní den vás čeká elektrický oběd, tedy muzika, kterou si můžete přát a napsat si o ní a zpříjemnit si tak den pracovní, aby vám to třeba utíkalo, nebo aby se vám dobře obědvalo, jestli právě jíte. No, každopádně možnosti jsou, stačí jenom napsat na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokovýradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já vám to následně, pokud to bude v mých možnostech, přetavím do éteru Rock Rádia. Kamil Dráp je s vámi, přeju vám hezký den a taky dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a první ingredience standardně ode mě.

0: Tak tohle byl YouTube a One na Rock Rádiu, jakožto otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme dál, dáme si Iggyho Popa, protože si dáme Candy a má to být, jako píše se tady v první řadě pro mě, všechny řidiče, ať dojedeme v pořádku a celkově pro všechny. Předem děkuji a přeji krásný den. Tak to je vzkaz, který dorazil, tak si pojďme dát Iggyho Popa.
1: Rainy afternoon, 19.

0: Blech Kraus na Rock Rádiu. Ještě pořád dá se říct novinka, protože je to z roku 2024 a po té neaktivitě kapely, která zazářila na začátku 90. let, je to pořád ještě v podstatě nový. Nový materiál, který jsme si připomněli díky Hanse. No a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Jestli se najde místo, nechal bych si zahrát vypsanou fixu Dezolát, jinak ti přeju hezký den, stejně tak jako všem ostatním. Moc krát děkuji. Tak, vypsaná fixa a Dezolát.
1: Ty jsi pěkný Dezolát, řekla Halíbeli, a byla to pohoda, třeba se to povede.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

Rolling Stones na Rock Rádiu, Anybody See My Baby, píseň, která zazněla v elektrickém obědě, a to díky Martinovi, který si o ní napsal jen tak pro pohodu dnešního dne. Další vzkaz zní takto: ahoj Kamile, jak se máš? Hele, dobře se mám, makám jako šroub, a to proto, abych vám zahrál vaše oblíbené písně. To znamená, mohl bych tě požádat, prosím, o zahrání Panoptika, Noc v opeře, jsme v kanclu, nějaký nachcíplí, tak ať nám uděláš aspoň radost. Díky a ahoj, napsal Jirka. Tak jdeme dělat radost.

Whitesnake na Rock Rádiu. Krásná záležitost, konec 80. let, tak ten Davidovi patřil, co se týká jakože spíš té komerční stránky, protože jeho tvorba vykazuje skvělý výsledky během všech ér, akorát některý už jsou trošku upozaděný, ale tohle byla samozřejmě éra hodně slavná se Stevem Vajem za kytarou, tak jsme si na ní vzpomněli díky Lubošovi, který napsal, že by chtěl slyšet právě Whitesnake z druhé poloviny 80. let. Tak jsem vybral tuhletu píseň, no a teď jdeme dál. Píše nám Tereza, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Crazy od Aerosmith, píše pro všechny, co právě vaří.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

Dali jsme si Europe na Rock Rádiu a samozřejmě muzika na vaše přání a tuhle tu skladbu chtěla slyšet Eva. Já tady mám další zkaz. Vojta napsal: Čau Kamile, prosím o zahrání nějaké pecky od Ozzyho Osbourna pro mého taťku, který před 14 dny odešel do rockového nebe, a vzkazujeme mu, že ho máme moc rádi a nikdy na něj nezapomeneme. Takže volume doprava, ať si to tam nahoře pořádně užije. Napsal, jak jsem říkal, Vojta. Tak já jsem připravil asi píseň, která je pro tuhle příležitost za mě úplně nejideálnější, a to je skladba Ordinary Man od Ozzyho, samozřejmě s Eltonem Johnem. Já k tomu ještě přihodím Rammsteiny a rádio, který chce slyšet Zuzana, a tím dnešní elektrický oběd ukončíme, protože už se nám sem nic nevejde. Omlouvám se všem ostatním, na který se nedostalo, napište příště, nějak to zmákneme. Každopádně Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek a za chvíli už je tady pro vás Dan a rokovej horas.

0: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Ojeti nejsou čím dál víc v kurzu. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí cestou, jak si pořídit vůz a výrazně ušetřit. V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun a to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem přesto roste. Čínský prezident Xi Jinping se dnes v rámci oficiální návštěvy Spojených států setká v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Očekává se, že hlavními tématy jednání budou obchodní spory a bezpečnost umělé inteligence. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zatažena až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 23 u obce Omice, okres Brno-Venkov, je porouchané osobní vozidlo, je tam překážka na vozovce, čekejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rokovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rokovej voraz, to předposlední tohodle týdne, ne poslední. Já už jsem dneska v pátku, ten nás čeká zítra bohužel, ale zas bude prodloužený víkend, takže to volno si užijeme díl o to. A já mám pro vás lístky, ale ještě vám neřeknu jaký, kdo budete rychlý, mrkněte na Facebook Rock Radio a tam je uvidíte. Mám pro dva lidi dva lístky, tak se mrkněte, na co to je. Ale jedno vám řeknu, koncert to není. A já vám pustím Dio, Aleš Brichta a Nemo Nothing More.

0: To byly Fornum Blondes, Wozap a Linda Perry, skvělý hlas. A jak jsem dneska naznačoval už v openeru, kdy jsme začínali rokovej voraz, tak mám pro vás lístky, tentokrát to nebude na koncert, ale bude to na skvělou příležitost, kdo má rádi motorky, a to zrovna plochou dráhu, protože se jede Zlatá přilba v Pardubicích, a to 4. října, a bude to ve Svitkově, což je část Pardubic tam, takže můžete vyrazit a my máme pro vás lístky pro dva z vás, máme 2x2, takže nepůjdete sami, a tak mrkněte k nám na Rokový rádio, na Facebook, tam je už je příspěvek, kde je moje fotka s lístkama, tak tam napište, koho byste vzali a proč byste tam jeli, napište mi to tam a já dneska někoho kolem třetí vyberu, dva z vás tedy dostanou po 2 lístkách, ať se můžete na tuhletu skvělou příležitost podívat, je to kultovní záležitost v České republice, Zlatá přilba. Takže, abyste byli u toho. A já vám pustím další písničky, třeba Joan Jett, Papa Roach, anebo Kabát a Myslivecký ples.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

Manic Street Preachers. A já doufám, že už máte v kalendáři 7. listopadu zakruškovanýho, protože naše rádio slaví 18 let. Už bude konečně plnoletý, takže už může začít pít, ale pít tam budeme my. Takže mrkněte na naše stránky na rockovýradio.cz, kde už máte lístky za 790 tenhle měsíc, v říjnu to bude 890, no a v listopadu 990, takže můžete ušetřit 200, když budete rychlí, a je to ve Zlíně 7. listopadu v hale Datart, je to ta hokejová hala, ta doufám, že ji naplníme, protože my tam budeme tam všichni moderátoři, budou tam hostesky a budou tam tři český kapely, které už můžete vyčíst vlastně z plakátu, který už je na sociálních sítích. Já jsem ho teda študoval čím dál tím víc, tak tam vlastně uhodnete všechny tři kapely. Já jsem na to začátku moc nekoukal a teď jsem to celý projel, takže kdo posloucháte naši hudbu a máte rádi českou hudbu hlavně, tak to odhalíte a budete vědět, na co si kupujete lístky. Takže se nachystejte a já vás na to naladím další českou hudbou a bude to Proteus a závislosti.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
6: Rock Radio!
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepším. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Severní Korea v úterý zkušebně odpálila vylepšený systém řízených raketometů ráže 240 mm. KLDR čelí sankcím OSN kvůli svému vojenskému jadernému programu a výrobě balistických střel. No a hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži.
7: Rock Radio, počasí.
9: Dnes bude zatažené až oblačno, postupně bude proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
10: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
7: Rock Radio, doprava.
9: Na D0 kolem 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda osobního auta s nákladňákem, na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se tam v pořádku dostanete.
11: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
7: Rockovej foras.
9: Tak, rokeři, první hodinku rokovýho razu s Danem máme za sebou a já zase připomínám, na Facebooku Rock Radia máme rozdávačku o lístky na Zlatou přilbu do Pardubic, takže kdo se chcete podívat, tak se tam mrkněte a napište si o ně, hlavně označte, koho byste vzali a proč byste ho vzali, napište. A já vám pustím k tomu nějakou hudbu a budou Aerosmith pro Netáhla, Trantenberg a Ozzy Osbourne, Crazy Train.
7: Rock Radio.
12: Tady vidím velký špatný.

0: slušná muzika.
1: Hýmel holoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

0: Smith, písnička Pink, rok 1997, skvělý hlas Stevena Tylera. A já už mám nachystanýho Míra Šmajdu, ale ten ještě bude, před ním bude Nirvana a Nazaret. A já právě jsem předevčírem jsem viděl příspěvek Míry Šmajdy, který vzpomínal na Vláďu Šafránka, to musím asi představovat, Vláďa Šafránek založil Valda Gang, zpíval v Harleych. Já jsem se s ním teda i osobně setkal tenkrát před 22 lety na koncertě Harley, takže jsem to štěstí měl. A mě spíš zarazila ta fotka, jak on jí Miro předal, tak tam lidi psali, on tam vzpomínal prostě na Vláďu, na skvělý hudebníka, který ho vlastně nahradil, a teď ty lidi tam jako psali fakt jako hnusný komentáře. Jo, tady je vzpomínka na někoho, kdo už mezi náma není, byl skvělý hudebník a lidi tam prostě dokážou být fakt hnusný. A mě to fakt jako nasralo, no, já to řeknu tady, protože jsem to chtěl komentovat a říkám, to nemá smysl. To vždycky většinou komentou, jsem se rozklikl pár těch lidí a říkám, musím se na ně podívat. A jsou to lidi, kteří v životě vlastně nic nedokázali. Jejich vrchol byl, že stihli ráno v 6 do práce a to byl celý vrchol. Jo, a takovýhle lidi tady budou urážet někoho, kdo něco aspoň dokázal. Jo. Ale o tom se bavit už nebudem. Prostě lidi jsou takový a ono jednou na to přijde, až budou ty sítě konečně, nebudou inkognito a bude se muset člověk tam založit ten Facebook nebo Instagram, že to bude přes občanku. Pak budou koukat, až budem předvolání. To se bude už psát jinak ty komentáře. No, takže jdeme na to. Já vám pustím ZZ Top, Miro Šmajda, Nirvana anebo Nazareti.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

a dohráli ZZ Top. A dneska je 24. září. Já vím, že 24. všichni máme zarýsovaný prostě, nebo zafixovaný, ne zarýsovaný, zafixovaný s prosincem, s Vánocema, to taky za 3 měsíce, ale dneska slaví narozeniny, a to kulatý Vašek Bláha z Divokého Byla nebo Medved 009. A já jsem si říkal, jestli tak hezky hodí, já tady od Divokého Byla mám super pecku na 24. na Vánoce, takže to pustíme, tu minutu 20 vydržíme, se trošku naladíme, venku je stejně zima, prší tam, na sněžce jsem slyšel, že už sněží, takže se to ideálně hodí, se budou lidi myslet, že jsem blázen, ale tak jdem na to.

0: Kluci, sláva.
1: Já jsem pro to, uděláme s něm.
2: A ohledovkou do oka ne.
3: Pozor, je diskoce.
4: Zvonky dětských let, rozezvoňte svět.
5: Takže takhle divoký byl. Rolničky, hodí se to hezky. My Vaškovi za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, jakého kuletinám, ať se mu daří, ať nám dál skládá a dělá radost skvělou hudbou. A já vám dál pustím Škvory, Pretty Minds anebo Queenie.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: rockradio.cz Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Evropská unie společně s 50 zeměmi vydali v OSN společné prohlášení na podporu Ukrajiny, v němž vyzvali Rusko k zastavení bojů. Mezi signatářskými zeměmi chybí Spojené státy americké. Ty hrají zprostředkovatelskou roli v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. No a basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Apoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zatažena šoblačno. Postupně bude proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Nádražní v Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, nehoda dvou osobních aut, obešlo se to bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: Tak, rokeři, jsme v poslední hodince rokového obrazu s Danem a já, jak jsem říkal dneska několikrát už, rozdávám lístky na plochou dráhu na Zlatou přilbu do Pardubic nebo do Svitkova. Takže mrkněte na naše socky, napište si o ty lístky, protože za půl hodiny budeme rozdávat lístky. Dostanu dva z vás, dva lístky, aby nešli sami. Takže to hlídejte, ať víte, že jste to třeba vyhráli vy. A já vám pustím Scorpions, Motorband, Bon Jovi, anebo Simple Plan, Wake Me Up.

0: Skvělý Škorpion z Rock You Like You Hurricane z roku 1984, ale tato verze z roku 2011. A já už mám nachystaný pro vás Dimitrije Adie a ještě bych vás chtěl pozvat k nám na stránky rockovýho rádia nebo rock rádia, tak dejte rockovýradio.cz, dejte tam podcasty, protože Kamil tady měl ve středu v 9 kluky z Dimitrije právě a měl tady, byl tady vlastně Jirka Urban, byl tady s Urbanem. Já už se tady pletu Jirka Urban s Urbanem, jasný, samozřejmě, byla tady celá rodina Urbanovic, byl tady s Majerem, a takže na ně, na kluky mrkněte, jsou tam v podcastu, asi něco dozvíte o Dimitrii, Noid se na nás vykašlal samozřejmě, takže kluci to tady přišli zachránit, tak se na to mrkněte, poslechněte si, to je to v podcastech, najdete to i na YouTube, i Spotify. A já vám pustím další muziku, nás čekají Nickelback, Die Happy s Martou Jandovou, The Darkness, anebo ty Dimitrije Adie. A za 20 minut necelých vám řeknu, kdo dostal lístky na tu zlatou přilbu.
1: No, zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop, tak třeba Březelupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve fletreku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků, tomu tak bude, pro ty je totiž Březelupský závod v posledním sezóně. Startuje se o půl druhé a kromě klasiků se v Březelupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesněji v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havlíčkův Brod, tam se bude taky v sobotu areálu Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10 hodinou dopolední.
0: Rock Radio Motokeci.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Skvělý Nickelback, Never Gonna Be Alone z roku 2008. No a já vám vyhlásím, kdo dostal ode mě dva lístky po dvou, a je to Tereza Tlapáková a Lukáš Vecek. Takže ode mě dostáváte každý po dvou lístkách. Užijte si zlatou přilbu v Pardubicích nebo ve Svitkově. Snad se vám tam bude líbit. Klidně mi pošlete pak nějaký fotky, jak tam vypadalo. Já tam sice kousek, já od Pardubic bydlím 12 kilometrů, ale tohle není úplně můj šálek čaje, co by se mě líbilo. I kdyby dostal lístky zadarmo, samozřejmě jel bych tam, nebudu lhát, jsme Češiné, tak pojedeme se tam podívat zadara. A já se s váma rozloučím, protože zbývá poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, než nastoupí kluci Kuba s Petrem, který za chvilku přijdou, tak já vám zahraju Gány, Jirku Schillingera, POD, anebo Kiss. Tohle byl rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči.

0: nebo na radia.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

střecha, prožívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nejlep v Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Vltavy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plná nádrž pořádně provětrává peněženky řidičů. Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou. Ve středu stál litr nafty v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín pak pumpy prodávají průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Za týden tak paliva zdražila o víc než korunu a blíží se rekordním hodnotám z března 2022. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Policie zatím stále nezná matku mrtvého novorozence, kterého našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami. Totožnost zkusí zjistit pomocí testů DNA. Policisté chystají plošný screening. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Miminko bylo v kontejneru na tříděný odpad. Svátek svatého Václava oživí řadu měst. Třeba v Českém Krumlově potrvají svatováclavské slavnosti 4 dny. Od zítřka až do pondělí 28. září, na kdy připadá svátek svatého Václava. Co návštěvníkům nabídnou výmluvčí radnice Petra Nestávalová.
2: Slavnosti nabídnou program po celé 4 dny. Páteční blues, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, nedělní koncert písničkáře Michala Horáka i sváteční pondělní program.
1: Jeho součástí budou mimořádné prohlídky a tradiční svatováclavská mše. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal kvůli korupci rekordní trest. Etická komise fotbalové asociace mu uložila zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. 29-letý Kalina se přečinů dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska nám prší opravdu po úplně celém území České republiky a bude tomu tak určitě až i do večerních hodin. Ten déšť nám jde ze severozápadu směrem na jihovýchod, takže určitě ojediněle můžete očekávat prostě přehánky po celé České republice. Co se týče teplot, tak máme venku momentálně kolem 15 stupňů a večer to padne asi na 7. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice a vypadá to dokonce, že i bez deště. Bude tomu tak i do konce týdne. Každopádně zítra teploty kolem 16 stupňů.
4: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor v ulici Ruská v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, tak pozor, ať se tam nestane nějaká další tragédie. Na silnici 20 u Hluboký nad Vltavou je havaroval osobák a dělali tam docela dost velký kolony, tak se tomu určitě radši vyhněte. Na silnici 160 u Malšína mám ještě další nahlášenou nehodu dvou osobáků a dva osobáky se taky srazili na třídě 3. května ve Zlíně. Díky bohu tam ale nikomu nic nestalo, i tak bych se tomu být vámi radši vyhnul.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Máme 15 hodin a 1 minutu k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale bohužel jsem tady dneska jenom já. Petr mám aspoň po těch dvou dnech, co jsem tady nebyl, jsem už zase zpátky usednul, už je mi líp. Nebylo mi úplně zrovna hej, ale díky bohu, že jsem to docela dost rychle vyležel. Kuba tady s náma dneska bohužel nebude, ale i tak to zvládneme samozřejmě i bez něj. Čekají vás zase nějaký rozdávačky, budeme si povídat o muzice, ale hlavně tu muziku budeme pouštět, tak se nebudeme vůbec zdržovat, ne, prostě se na to pojďte rovnou teďka vrhnout. Čeká vás Lucie, taky Presidents of the United States of America a jejich písnička Lump, neboli Lump, ale jako první si dáme Rammsteiny a jejich America. Pojďme na to, ne?

a jejich pecka Malibu nám právě teďka dojíždí na Rock Rádiu a já pro vás, kamarádi, zase opět něco mám. Mám pro vás samozřejmě zase další dva lístky. Tentokrát na Harley, buď na 2.10. do Polný, anebo na 3.10. do Chlumce nad Cidlinou. A můžete tam u toho samozřejmě být taky. Akorát si otevřete Facebook a tam je do zpráv, tam si najdete teda stránky Rock Rádia samozřejmě jako první. A do zpráv mi tam potom napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Taky mi prosím vás do té zprávy nezapomeňte napsat, na který z těch koncertů chcete, jestli buď 2. nebo 3.10. A taky mi tam napište vaše telefonní číslo, ať vám můžu odsud z éteru zavolat a můžeme spolu tady chvilinku pokecat. Takže rozhodně pište a pište a pište, ať jsou ty lístky přece u vás doma, ne? Už jako moc času není, hele, do konce toho týdne. Teďka si ale, ať se vám to celý píše líp, tak vám dám nějakou muziku. Avatar, taky Olympic s jejich peckou Jednou, anebo Stony, I Can Get No Satisfaction.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Motley Crue a Kickstart My Heart nám právě teďka 15 hodin a 36 minut k tomu skončilo na Rock Rádiu. A já tady zase pročítám nějaký články. A vidím tady jeden docela dost zajímavý, teda musím říct. A rozhodně by mě zajímalo, jestli vy, naši posluchači, jste tady na té konkrétní akci byli. 2 dny zpátky totiž v chomutovský Rocknet aréně odehráli Kabáti. Po 2 letech je zase vidíme na pódiu a já mám z toho docela dost velkou radost, protože já jsem u toho teda osobně sám bohužel být nemohl, ale vypadá to, že to byl fakt dost dobrý koncert, prostě tak, jak ten koncert má vypadat. Jo, Pepa tam prej neskutečně prostě zpíval, hráli ty pecky, které jsme chtěli slyšet, prostě všechno bylo správně, nastoupili včas. Akorát nějaký lidi psali, že akorát jim to možná přišlo trošičku krátký, ale i tak prej tam byla hrozně dobrá atmosféra, všichni dobře viděli, prej tam byl dost slušný zvuk, takže by mě docela zajímalo, co si o tom myslíte právě vy. Klidně mi to můžete na Facebook napsat, vy co jste tam byli, jaký se vám to zdálo, jaký vám to přišlo a jak moc si to užili. A já zatím pustím zase další muziku tady u nás na Rock Rádiu. Alice Cooper, taky Def Leppard, Sabatoni se vrátí, anebo Horký, že slíže, a já zprostá.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland. Rokra.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rokrát

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
0: Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. Ta se totiž opět stávají častým cílem zlodějů. Pozoruje taky policie, která v chatových oblastech a v zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Do Česka příští týden dorazí kromě italské premiérky taky premiér Saska Krečmer. Dvoudenní návštěvu zahájí ve čtvrtek, kdy ho čeká slavnostní recepce u příležitosti německého státního svátku. V pátek se pak v Praze setká s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Středobodem cesty je podle něj prohloubení sasko-české spolupráce. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady tři nové naučné stezky. Návštěvníci díky nim objeví místní pověsti a příběhy. Kde stezky najdete, prozradí ředitel centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
1: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice v Beskydsko-Kysuckém pohraničí.
0: Všechny tři trasy doplňují výlety za poznáním regionu. Šesti zápasy zítra pokračuje hokejová extraliga. Ve čtvrtém kole budou Třinec a Kladno hájit dosavadní neporazitelnost. Oceláře čekají Vítkovice, Rytíři vyzvou Plzeň. Napravit úterní nezdary se pak budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané budou hrát v Litvínově. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska máme po celé republice víceméně zataženo, i když třeba u nás v Praze je tady teďka krásně slunečno, i tak se tady pořád nějaké přehánky objeví. Jde nám to ze severozápadu na jihovýchod, takže opravdu žádný místo v České republice se těm přehánkám dneska prostě hold nevyhne. Každopádně teploty venku momentálně kolem 15 stupňů a večer to padne na 7. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice a vypadá to, že dokonce úplně bez deště. Teploty kolem 16 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D11 si dejte pozor na 55. kilometru směrem z Prahy. Je tam porouchaný osobák a čeká vás tam neprůjezdný levý jízdní pruh. V ulici Veletržní v Praze vidím srážku dvou osobáků, tam si dejte pozor na kolony a úplně stejně si dejte taky v Praze pozor v ulici 5. května u Rostyl směrem do centra. Je tam sobě motorka s osobákem, takže opět kolony. Na silnici 42 na nájezdu na Rokitovu v Brně vidím, že je semafor mimo provoz a už tam jsou docela dost velký kolony, takže pozor na to.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Máme právě 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhý hodinky. Připomínám vám, že dneska rozdávám lísky na Harley a buď na 2.10. do Polný, anebo na 3.10. do Chlumce nad Cedlinou. Takže vy, kdo o ně máte zájem, tak si o ně napište na Facebook, já si tak za 40 minut vyberu jedno z vás, které je ode mě dostane. Teďka už se ale vrhneme samozřejmě na další muziku. Čekají vás Motorhead, taky Kabáti z jejich žízní. Kontrast se přijde podívat z jejich bombou, ale teďka už Offspring a The Kids Aren't Alright.

Motorhead a jejich pecka Overkill právě teďka končí na Rock Radio 16 hodin a 16 minut k tomu. No a já tady opět samozřejmě pročítám nějaký články a čtu tady zrovna o Architects. Oni teďka vydali jejich novou písničku Machine a trošičku jako teďka lidi píšou, že se vlastně jakoby odchází od toho metalcoreu, kterým jsou právě Architects slavný a že už to najednou není ono. Hele, já nevím, no, posuňte sami. Lidi si prostě stěžují, že už to prej nejsou ty Architects tak, jak je znají. Samozřejmě je pravdou, že teda Sam Carter, který právě u nich zpívá, už mi přijde, že za těch 22 let, co oni fungují, už opravdu teda dohnali jeho hlas prostě k dokonalosti. Jako jo, zpívá naprosto neskutečně. Je pravda, že to možná není něco takový, jako známe od nich třeba Landmines nebo tak nějak, ale za mě teda pořád dost dobrý. Mě to furt dost líbí. Klidně mi můžete napsat, jestli to líbí i vám. Já doufám, že taky, ale každopádně teďka už si samozřejmě dáme další muziku. Tady na Rock Rádiu čeká vás Sparrow Wolf, taky Arakaini, anebo Green Day. Pojďme rovnou na to.

0: Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou.

Pearl Jam a jejich peska Even Flow právě teďka dojela na Rock Rádiu v 16 hodin 38 minut a já už mám konečně výherce nebo výherkyni těch lístků na Harleje, který právě dneska rozdávám. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Rádiu uslyšíme.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsem zpátky a konečně tady nejsem sám. Je tady totiž se mnou ještě i výherkyně dnešních dvou lístků na Harley, je tady se mnou Ivon. Nazdar, Ivon!
2: Ahoj!
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsala docela do zajímavou zprávu a já tě potřebuji teďka vyslechnout, jo? Ty jsi mi napsala, že proč bych měl dát ty lístky tobě, protože Harley bez nás to nejde, nejde, nejde. Tak jak to myslíš, prosím tě?
2: No, se svojí nejkamarádkou sjíždíme všechny koncerty, co můžem, a letos nám to moc nevycházelo, takže jsme byli jenom na dvou, takže to musíme jako trošku jako doladit, aby nám to vyšlo víc.
1: Jasně, chápu. A asi je úplně blbá otázka, že za to, jestli už si na Harley někdy byla. Hádám, že už plnokrát, že jo?
2: Asi hodněkrát.
1: Je mi to jasný. Hele, dovedla bys to spočítat, jestli to bylo třeba 5krát a nebo 20krát?
2: Jako za jakou dobu?
1: No, za celý život.
2: Za celý život. Tak to už spočítat nedokážu.
1: Ty brďo, hezky, hezky. Tak to jsem moc rád, že zrovna dneska jako lístky skončily teda ve opravdu správných rukou, nemám pravdu?
2: No to určitě.
1: No výborně. Hele, tak já ti přiju, aby ses to i s kámoškou pořádně užili a klidně pošli nějakou fotku, až to skončí ten koncert, jo?
2: Určitě pošlem.
1: Super, tak jo, díky moc,
2: díky.
1: Ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Lístky samozřejmě budu rozdávat i zítra, takže se vůbec ničeho nebojte, ještě zítra je pořád šance nějaký dostat. Teďka už se hledáme další muziku, čekají nás Nightwish, taky Scarp a nebo Marilyn Manson a...

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Baby Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Voltrubová. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
1: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
0: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Nehoda, ke které došlo včera na večer, se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Na tomto místě ale nejde o první incident. Kameny se tu objevily dvakrát i loni. Velkou Pardubickou letos poběží jen 11 koní. Uvedl to dostihový spolek, který závod pořádá. Méně startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Mezi přihlášenými teď nechybí ani dva vítězové pardubické, Godfrey a Sacamiro. Loňský šampion titul obhajovat nebude. Letošní sucho odhalilo na dně Lipna potopené náhrobní kameny a taky bývalý hřbitov v Dolní Vltavici. Náhrobky z 19. století vyzdvihli odborníci a uložili na bezpečném místě. Svět pod hladinou Lipenské přehrady mapují historici už 10 let. Díky letošnímu počasí mohli prozkoumat i místa, kam se lidé suchou nohou nedostali od konce 50. let. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska to máme v České republice takové opravdu všelijaké. Přehánky nám jdou ze severozápadu směrem na jihovýchod a vypadá to, že se asi žádná část České republiky tomu nevyhne. Tady u nás v Praze už se opět zatahuje mračná a je mi jasný, že je tomu i tak na většině území. Každopádně přehánky prostě budou ojediněle úplně po celém území. Teploty máme venku momentálně kolem 15 stupňů a večer nám to padne na 7. Zítra nás bude čekat konečně den, vypadá to, že bez deště, každopádně teploty kolem 16 stupňů.
4: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
2: Rock Radio, doprava.
3: Dejte si pozor na D4 na 22. kilometru směrem do Prahy. Je uzavřený kus dálnice kvůli havárii osobáku. Na místě je dokonce i záchranka, tak radši seďte o něco dřív. Na silnici 2 v Pardubicích se srazil nákladák s osobákem a je tam docela dost silný provoz. Opět bych se tomu být vámi radši vyhnul. Na D1 na 11. kilometru směrem z Prahy jsou v sobě 4 osobáky. Určitě se tady tomu místu vyhněte, je tam prostě obrovská kolona a vypadá to, že se tam můžete zaseknout třeba až na hodinu. A taky se vyhněte Průmyslový v Praze, přímo tam, kde se stává ulice Švehlova, se srazily 2 osobáky. Prostě dnešek je plný jenom samej výhybek.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne jde přesně do svojí třetí hodinky teďka. Dneska nám slaví svátek Jaromír a Jaromíra, takže všem Jaromírům a všem Jaromírám přeju všechno nejlepší ke svátku. Doufám, že se ho zatím užíváte a co by tomu pomohlo určitě nejvíc je samozřejmě roková muzika, že jo? Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. Čeká vás YouTube, taky Faith No More, Rybičky 48 anebo Black Label Society a jejich Last Goodbye, který nám právě teďka rozjíždí třetí hodinu rokový odpoledne. Tak jdem dál.

0: Rock Radio.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: YouTube právě teďka dohrávají s jejich peckou Where the Streets Have No Name a já vás samozřejmě musím zase na něco poslat. 7.11. teda pozvat jsem chtěl říct, ne poslat, ale poslat možná taky, pokud si koupíte lístky. 7.11. ve sportovní hale Datart ve Zlíně se bude dít naše rockrádiový narozeniny. Už v 18. dokonce, takže budeme hrozně rádi, když tam právě s náma přijete rád panáka. Budou tam naši moderátoři, budou tam lidi od nás rádi, ano, prostě chcete u toho bejt taky. Samozřejmě tam ještě budou tři docela dost slavný český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Jak jsem nakoukal na Facebook, tak už plno z vás uhodlo, jaký kapely tam budou, ale vy, co to ještě nevíte, tak se můžete podívat právě na naše socky, kde najdete takový plakát, na kterým to můžete vyzjistit právě, co tam bude za kapely. Takže na to rozhodně mrkněte, do té doby si ale můžete taky koupit lístky, protože když to stihnete ještě teďko v září, tak je máte za dost zlevněnou cenu. Takže mrkněte na naše stránky rockovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme zase na další muziku. Čekají vás Five Finger Death Punch, taky Škorpíci, anebo Panoptiko a jejich Mozartovy gule.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

Five Finger Death Punch a jejich pecka Lift Me Up s Robem Halfordem právě teďka skončila na Rock Rádiu. No a to už ale jistě znamená, že já už se tady s váma na Rock Rádiu budu v Rockovi odpolední pomalu končit. Ještě vás samozřejmě čeká pár posledních pecek, třeba od Blink-182 nebo od Blondie, od Iné Kafe nebo taky od Linkin Park, tak doufám, že si je užijete. Za chvilku už tady bude kapitán, takže vy už samozřejmě můžete přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. A taky jestli mu napíšete buď mail nebo na Facebook, anebo zavoláte na naší slušnou linku 7258444. Já se s vámi uslyším klasicky zase zítra a do té doby čus!

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
7: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
6: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
1: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší, dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší, čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
0: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Ovzduší bylo loni v Česku relativně dobré. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Uvedli to meteorologové. Znečišťujícími látkami zůstal nejvíc zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Řidiči musí na Pražském okruhu o víkendu počítat s komplikacemi. Kvůli opravám bude od sobotních 3 odpoledne do nedělních 3 odpoledne provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od sobotního večera do nedělního dopoledne se bude obousměrně jezdit jedním pruhem mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos vzplulo víc lodí než loni. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody. To zajišťoval pravidelný odtok z Lipenské přehrady. Vyšší návštěvnosti podle půjčoven lodí pomohlo i stabilní počasí. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti za zprávy, drahá. Pojďme se posunout k počasí. Tak zítra, tedy v pátek, by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být oblačno i zataženo, hlavně na jihozápadě polovině Čech. Zpočátku byste mohli očekávat i polojasno nebo i skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekejte ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty čekejte okolo 18 v 1000 metrech na horách, pak přesnou půlku, tedy 9 stupňů Celsia.
4: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
2: Rock Radio, doprava.
3: Tak jo, podíváme se do ulice pod Bělohorská v Praze, tam osobní auto srazilo chodce, na místě je záchranka. V ulici 6 domy v Českém Dubu okres Liberec dvakrát osobák bez zranění, ale s komplikacemi, policajti na místě. V ulici Záhumní v Břeclavi je, koukám, překážka na vozovce v podobě otevřené kanalizace, tak bachaj, tam nevlítnete nebo nespadnete. Nedej bože. No a v Černokostelecký v Praze 3 osobáky dokonce v sobě, tak tam taky počítejte s komplikacemi, buďte trpěliví, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rok napsání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek, tak s těma všema statečnýma, který přežili včerejší středeční krásný jistě večer, tady se setkává a na palubě vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Máme před sebou opět pirátskou výpravu za muzikou, takže 2 hodinky jsou ve vaší režii, volejte si vopecky rokový samozřejmě na číslo 725 844 424, to je ke mně do kapitánský Kejuty, pište do Messengera a do mailu a úvodem si dáme Metallicu, Set But True, no a během týhle skoro 5,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě teď vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, pěkný činný lek na závěr. Přátelé, my necháme doznít ještě včerejší, tedy středové vibrace. A volal mi zamilovaný Radek, který by pro nás do rády a pro všechny posluchače nejvíc, samozřejmě jako vždycky, když už ho znáte, romantika jednoho, chtěl nechat zahrát něco od Karnu pěkného pro Veroniku z Luhačovic. No tak to musel být krásný večer včera. Tak co bychom si dali? Hele, já už si myslím, příteli, že je to, že bys mohl o sobě říct, že je to, že ten tvůj vztah, jo, že je to silnější než já, a přesně tuhle píseň si teďka tady dáme s tvým dovolením. Veroniko, to je samozřejmě pro tebe, že jo.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No, já myslím, že ty Pop Evil v téhle pecu Walking Lions, až teda na ty, úplně mi k tomu jako nesedlo toto, ty melodické části, ale myslím, že jako ty tvrdší části měly teda solidní riff, co myslíte, vážení posluchačové, na mě to teda jako působilo velice blahodárně, musím říct. Tak, co si dáme dál, tak tady je jeden pán smutný, jmenuje se Marek Zilvar a říká, psal mi tady, ahoj kapitáne, psal jsem si dnes o akuvrtačku a nic. Tak jsem smutný, tak prosím o zahrání písničky od Kinga Diamonda. Hele, prosím tě, Marku, asi v tom nejseš úplně sám, co jsi psal o akuvrtačku a nic. Hele, já ti nomé doporučuji, jestli ji fakt potřebuješ, tak si zajdi do krámu a udělej si radost. A vyber si tam přesně takovou, jakou by si spřál, i barvu a všechno. A budeš mít z toho daleko lepší pocit, protože si s tím koupil za svý tvrdě vydělaný peníze a budeš si ji vážit a budeš říkat ano, tohle je přesně ta moje akuvrtačka. A můžeš se na ní dát klidně nálepku do rádio. Tak, samozřejmě Kinga Diamonda ti udělám radost, protože ty si chtěla, bych ti aspoň já udělal radost. Tak si dáme pecku Sleepless Night, což jsou bezesný noci jako takový ty, kdy nemůžete spát, tak já doufám, Marku, že dneska budeš spát krásně.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

Důvod žít vám přinesli Kysáci, doufám, v této písni A Reason to Live. Tak a my pojedeme dál a dáme si nějaký škvory, voláme Milan Kořínek, který by chtěl pro asi kamaráda Františka

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Europáci s peckou Rock the Night nám tady oblažili naše zvukovody. No a máme tady už skoro finále první hodinky našeho roku na přání. Psala si tady naše vtipná posluchačka Petra Sýkorová. Ahoj kapitáne, můžu poprosit o písničku Na cedru? Byla jsem odvést syna k staršímu a teď se vracím domů, tak pro Péťu a Adama, že je mám moc ráda, a tak ještě pro Zdendu na cestu domů, jestli by to šlo, tak něco odhadlé, díky Mic Sýkora. Tak nevím, jestli je Mic jako je nějaký titul, Peťo, a nevím, jako jestli ti mám poslat písničku Na cedru, anebo Na cedr, anebo jak se jezdí Na cedru, protože jsi někde asi na cestě. Tak jsme došli k tomu, že Na cedru se určitě s Peťou nejezdí ani na igelitu, ani na bobech, protože by si člověk mohl zadřít třísku, a zvláště se nedoporučuje jezdit po cedru, když máte tanga. To by se vám mohli zaříznout. No, Harley, tak já si myslím, že velká pravda je, že hodný holky zlí kluky chtějí. A než se tu pravdu dozvíme, tak prosím, pište mi do Messengeru či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení. Já vám za to zahraju VIP píseň. Na přání k tomu přihoďte samozřejmě nějakou tu situaci, ať je řiď. No a jdeme na to.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak ještě tam musím narvat jednu pecku, volala mi vysmát a posluchačka Romana, vždycky rád slyším, že má úplně strašně pozitivní jako energie v tom hlasu, že bych chtěla zahrát něco netradičního, tak třeba nějaký Dog Eat Dog, mě a pro celý rádio. Tak jo, dáme si ISMS, kultovní skladba.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Dále a juste dim bučieža, mušik párat mun sádem SOS diedu, čovga signálajt bokte. Manelgu manimuš, gjarden jukein, frafiroftu de grafden ježan, faka moravia na masáž eatnamin. Mun bala achte japman dape alkohola gifzideami geažil.
1: Vážení námořníci, dnes jste slyšeli, je přesně 7 hodin, přátelé moji, vysílám kouřové SOS. Po posledním kouření dýmky míru jsem se náhle ocitl v zemi, které říkají Morava. Bojím se, že zde zahynu na otravu alkoholem. Tak přátelé, to bylo oficiální, nebo takhle, to bylo severní sámštinou. Doufám, že jste to poznali, jo, jižní sámština, to zní úplně jinak, což je jeden z jazyků, který používají v Lapu. Ponsku. Martina Kolářová psala: krásný večer, kapitáne, co takhle je Laponec, který se objevil na Moravě a bojí se, že zemře na otravu alkoholem. Díky. Tak Martinko, já doufám, že jsi cítila tu úzkost a tu naléhavost a doufám, že jsi nebyla připravená na jižní sámštinu, to bys mi moc nerozuměla. Tak, doufám, že jsme všichni pochopili aspoň kolik je hodin, už tady kecáme nějakou minutu, tak máme 2 minuty, po 19 hodině Aglicky Joe startují naši druhou půlku s pečkou Cats in a Cradle, no a další píseň je pro Martinu Kolářovou. Tak si zvol, Marti.

Tak přátelé, ano, to bylo krásné, Angliky Joe a Cats in a Cradle, a my jsme se tady s Martinou domlouvali. Já už jsem to tedy jako tady od vás zaznamenal ve více přáních, že byste si přáli Sepulturu, leč teda moc cestovala z archivu a už se asi nevrátí, no, je to tak. Můžu ještě zkusit pohovořit s panem hudebním dramaturgem, ale tam myslím, že v tomto případě, v případě Sepultury, už se ničeho nedomůžeme, ale můžeme nahradit. Každopádně tady předám určitě vzkaz od Martiny Kulářové, která si za svou severní laponštinu poprosila teda zahrát pro její borce, pro Libora, protože minule se mu to moc líbilo, a pro mou lásku Marťáska, tady píše Martina Kulářová, který asi spí, ale já mu to přetlumočím. Děkuji. No tak já teda volím variantu, že bychom si dali Arch Enemy. Tam zpívá paní, tak ta by nemusela Marťáska zbudit, a jestli doma pouštíte běžně takovou muziku, tak tohle ho určitě nevzbudí. Maximálně se mu bude zdát tak jako o orlovi, který lítá sám. A to není nic škodlivýho. Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: nám dohráli Prasáci Panter a jejich Party All Day. A jasně, přátelé, to je asi přáním lec, kterého z nás si dávat party od rána do večera, alespoň pár dní po sobě. No, ono to pak vypadá. No nic, pojďme na to další přání, to bude taky velká party. Volal mi pohodář Jarda, který říkal, že by strašně rád slyšel od Hammerfallu Eternal Dark a bylo by to úplně všem posluchačům rockrádiovým. Děkuji za naše vysílání a my děkujeme tobě, Jardo, za to, že nás posloucháš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: tento Freddie Mercury, tato kapela Queen i tento David Bowie s peckou Under Pressure jistě udělali radost Sandokanovi, který si o Queeny volal. Příště nám vyjde úplně přesně ta píseň, já jsem to pochopil až později, Sandokane, kterou ty si přesně potřeboval, ale já myslím, že slyšet Freddieho Mercuryho si potřeboval rozhodně. Tak a my půjdeme dál, volal mi vysmátý posluchač Michal ze Špáňa, z Malagy a říkal, zrovna si jdu otevřít pivko, prosím tě, jsme tady s rodinkou a jsem se tam jako udělal radost, máme se tady krásně. No a já jsem říkal, co by to tak mělo být, Michale, a on říkal, hele, nejlepší by byl Ausländer od Rammsteinu. Javol, jak chceš, přejeme ti buenas noches i salut!
1: Rok na přání. Rock Radio.

No vidíš, člověk takhle vstane, tohle, a Honza Šifta už na vás myslí. A na mě taky. Já ti, Honziku, opravdu děkuju, bez srandy. Děkuju ti a hlídej ten kalendář, prosím tě, dál. No a samozřejmě, že si dáme skladbu Hunger 18. Na tvoji počest.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: vaše uši skarokový, tady oblažil Alice Cooper se svojí pečkou Poison a budeme hrát zase nějakou tu češtinu, přátelé. Já jsem tady slíbil po mailu už před několika dny Jirkovi Bakešovi, co psal, že bych chtěl 24.9., což je dneska, jestli správně koukám, zahrát pro dcery. Tak jasně, Jirka teda napsal k tomu, ahoj, chtěl bych poprosit o zahrání písničky od Kavátu. Kdo ví, jestli v roku napřání ve čtvrtek 24.9.2026 pro dcery, dvojčata Verču a Míšu Bakešovi za to, jaké jsou. Děkuji, Jiří Bakeš. Tak, milý Jirko, tvé dcery jsou perfektní určitě, protože jinak by si tuhle písničku nezasloužili samozřejmě. No a ne, kdo ví, jestli, ale jistě víme, že tvé dcery tě považují za perfektního tátu, protože jinak by se to celý nedalo dohromady a kruh by se neuzavřel. Zkrátka, kdo ví, jestli, je pouze píseň.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na

Mí námořničtí kamarádi, budeme si už muset říct ahoj, protože máme za 5:08, to znamená konec našeho pořadu. Rok na přání. Dneska budeme na závěr léčit, poslouchejte mě dobře. Michaela Marie Konečná psala na zdary kapitáne, mohl bys tam prosím zahrát něco víc také nadupané, výběr nechám na tobě. Super dní po rozchodu a ty sladké romantiárny mě trochu dohání. Díkec, rok je top. Jasně, do toho mi psala ještě Káťa Šťastná, která zřejmě dneska nedělá úplně čest svému příjmení. Hoj kapitáne, nemáš tam prosím něco na lepší náladu? Znáš ten stav, kdy se totálně všechno... Jasně znám, děti zlobí, v práci peklo, doma druhá šichta a nemáš kde se oběsit ani utopit, dík. Prosím tě, to nedělej, nic za to nestojí. S oběma dámami jsem se dohodl, že nejlepší na tyto chmury bude průplach hlavy, průplach mozku. Pokud někdo trpíte stejnými obtížemi, vážní přátelé, ať už jste muž nebo žena, tak se teďka prosím uvolněte, ano. Otočte si volume doprava, úplně na max. Pokud máte dlouhý vlasy třeba v nějakém culiku, tohle co běhali jste, umaštěnej culik, jasně, já to chápu, tak si to rozpuste ty vlasy normálně. A teď vám pěkně tady váš kapitán vypláchne mozky. Dáme si na závěr píseň Redneck od Lamb of God. To je prověřená muzika, lety prověřená. Ta opravdu léčí. No a s touto písní Redneck se pro dnešek s váma loučí a pozitivní energii vám posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit zase zítra u roku na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pé!

Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šámazaný brušení.

0: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop. Tak třeba Březolupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve fletreku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků. Tomu tak bude, pro ty je totiž Březolupský závod v posledním sezóně. Startuje se o 1:30 a kromě klasiků se v Březolupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesně jich v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havlíčkův Brod, tam se bude taky v sobotu areálu Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10. hodinou dopolední.
0: Rock Radio Motokeci.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hád? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostane já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8.